0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Are you ready? Come on.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
12: Fajn.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

tenkrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: hráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Faj.

0: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Fajn, vždycky hot.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Platy v Česku zase povyrostly. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí vyskočila skoro na 52 tisíc korun. Jenže pozor, na tuhle částku pořád nedosáhnou zhruba 2/3 zaměstnanců. Reální mzdy, tedy výplaty očištěný o inflaci, jsou navíc pořád pod rekordem z roku 2021. Jestli se o víkendu chystáte do centra Prahy, počítejte s komplikacema. Kvůli běžeckému závodu se v sobotu odpoledne omezí doprava kolem náměstí Republiky i Čechova a Štefánikova mostu. Změny se dotknou 8 tramvajových linek a 2 autobusů. Dopravní podnik proto doporučuje radši využít metro. A Ital Massimiliano Assetto už měl dost drahýho benzínu a tak místo auta přesedlal zpátky na koně. Jedna plná nádrž ho totiž vyjde asi na 4300 korun, zatímco na Klisně Máje jezdí na nákupy za kámošema i k zubaři skoro zadarmo. A má jasno i pro případ dalšího zdražování. Jestli zdraží seno, prej přesedlá rovnou na kolo.
0: Fajn. Morning Boost.

Fajn. Čekysborci, konečně je to tady. Konečně. Konečně jsem si pořídil handsfree do auta. Maminky, vy se radujte, dneska je den líných maminek. Dneska jednou jedinkrát v roce můžete být líný. Pokud víte teda, co to znamená. Ale hlavně, dámy a pánové, je pátek! 6 hodin ráno startuje Morning Bush na Fajnu. Nebudou chybět ty nejdůležitější informace a hlavně nebude chybět nová hudba, která je takhle v pátek víc než ikonická a očekávaná. Hezký ráno, my pojďme začít s jistou novinkou, kterou má na svědomí Warriner, Lauren, jejich Let Me Forget You.

Harper, Bobby Harvey, Waterfalls na Fajnu, 10 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno, krásné páteční ráno. No a i dneska otevíráme brány našeho ranního klubu. Ranního klubu, do kterého jste samozřejmě všichni zváni. Dneska může vstoupit úplně každý, kdo na číslo 724634634 dá vědět, jak by jedním slovem vystihnul celý jeho týden. Potřebujeme totiž zjistit, jak jste na tom, ať víme, jestli hrát smutný nebo pozitivní, anebo smutně pozitivní písničky. Já začtu a říkám slovo. Nic se napadá. Super. Parádní hra. Náčelník. Náčelník. Jestli vás zajímá, proč náčelník, tak za chvilku prozradím.

Nic se po ránu nesmí přehánět, nebo spíš nemá přehánět. Proto tady na Fajnu Biz The MC Beast and Honey, jejich Head the Party, my pokračujeme dál. Před malou chvilkou jsme otevřeli náš klub, náš hraní klub, do kterého dneska mohl vstoupit úplně každý, kdo mi na číslo 724634634 napsal slovo, kterým by vystihnul jeho týden. My se pojďme podívat na to, jak nejspíš dopadl váš týden. Mám tady první zprávu a slovíčko shit. To mě mrzí. Byl bych sprostej, proto rovnou tři slovíčka. Slovo banger, dobrý. Katastrofa, to mě mrzí. Zpráva dál pokračuje, škola je fakt gg. Neboli GG. Tak to mě mrzí. Dámy a pánové, nebojte, Fajn Rádio je tady o to, aby vás podrželo i ve chvíli, které jsou takhle těžké. Nebojte, hlavně dneska už je pátek a bude to jenom dobrý. Bude. Já jsem ještě říkal, že já bych svůj týden vystihl slovem náčelník. Slíbil jsem, že vysvětlím, proč to tak je. Je to kvůli tomu, že mě se totiž nejvíc do hlavy v tomhle týdnu obtiskl Kellyn v náčelníku, jakožto porotce superstar. I Leoš to potvrdil. Mě by jen zajímalo, co Kellyn řekl maskérce, když mu chtěla na natáčení obléct jiné triko.

0: a jejich pistáče. Tak hezký ráno, pak mrknem na nějaký ty random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Kellyn, taky Sofiane, jejich pistáci je na fajnu. Půl sedmý aktuální čas, jsou tady dnešní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: 44% Čechů vytáčí řidiči, kteří neumí používat blinker. Zbylých 56% Čechů štvou řidiči, kteří neumí používat blinker a mozek. A ještě je tu pak moje holka, kterou vytáčí, když to někdo vytáčí. Přednastavené spropitné rozčiluje Čechy. Vnímáme to jako nátlak a když je někde nátlak, tak děda říkal, že to nedopadne dobře. A Čechy dál štve, když někdo stojí s vozíkem přes celý supermarket a odešel si do jiný uličky pro mlíko. A kamarád říkal, že když si jde někdo pro mlíko, vys jeho tačka, je to prej pěkně nadlouho.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Post Malone, jeho Circles na Fajnu, 3 minuty před 7:45, aktuální čas. Dámy a pánové, i kdo tohle z toho rádio nějakou dobu posloucháte, tak víte, že v tenhle ten čas se tady za malé okamžik uskuteční jistá věc. Kdo nevíte, bude tady takový song fight, fight, ve kterém bojuje vždycky můj song, co vyberu, versus song, co vybere moje kolegyně. Moje kolegyně Wendy tady dneska není, ale přesto si to tak dáme. Vždycky se o něco sadíme, většinou já prohraju, ale dneska bych docela rád jako neprohrál, takže snad se to tak podaří. Dneska hrajeme o další 5 kilčo,
1: jo,
0: 5 kilčo na víkend, takže za malý okamžik 724634634, na tohle číslo buďte ready zavolat a vybrat song, který tady dnes zvítězí. Do té doby... Song, který bude znít takto... Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies a jich AM 2PM. Ještě jednou, za malý okamžik 724634634.
2: Morning Boost. Fajn. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Co to zas po pájsku je za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
17: Music. Fine.

0: Jonas Blue, taky Dakota, jejich Fast Car na Fajnu, 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, je to opět tady. Je tady opět dnešní Song Fight. Fight, ve kterém vždy soutěží můj song, co vyberu, versus ten, co vybere Wendy. Wendy tady ale dneska není, ale i tak nám sdělila svůj tip na dnešní boj. Dneska hrajeme o 5 kilčo. Takže doufám, že to vyhraju. Já se dělím, Wendy se nedělí. A vy pojďte někdo zavolat 724634634 a vybrat, kdo tady dnes zvítězí. Dobře, linka je obsazená, vezmeme číslo 2. Dobré ráno, kde na drátě?
1: Dobré ráno.
0: Ahoj, koho tam máme?
1: Tady Katka, slyšíme se dobře.
0: Já slyším dobře, co ty?
1: Dobrý, taky dobrý.
0: Jo. Katko, kam jedeš? Slyším, že jsi v autě.
1: Do práce.
0: Do práce? Kde pracuješ?
1: V Lounech.
0: V Lounech? A co tam děláš?
1: Dělám na pozici kvality inženýra.
0: Kvality inženýra?
1: Ano.
0: A o jakou kvalitu se ti jako můžeme poděkovat?
1: Je to v automotive a vyrábíme palivová čerpadla.
0: Palivový čerpadla. Zajímavý. Co se takhle člověk nedozví. Hele, Káťo, jsi připravená vybírat?
1: Ano, naprosto.
0: Tak jo, první možnost zní takhle. Pokud jsi někdy hrála GTA 5, hrála?
1: Bohužel naposledy možná tak San Andreas, ale 5 ne.
0: Dobrý, ale San Andreasko, jaký pojde. Tak tenhle song je přesně z GTA 5, Timbaland, The Way I Are. Co na to říkáš?
1: Je to takový trošku old school, ale dobrý.
0: Dobře. Možnost číslo 2. Tohle by možná k tobě sedělo víc. Pokud momentálně teda jdeš do práce, Lunch Money Lewis, jejich Bills. Káťo, co to bude?
1: Musím uznat, že ta druhá písnička má možná takový rychlejší vibe, že možná to lidi naladí víc, tak já asi zkusím teda tu dvojku.
0: Dvojku.
1: Jestli to udělá ostatní, vím taky radost.
0: Kdo si myslí, že tu dvojku vybral?
1: Ty bláho. Ty?
0: Bohužel no, bohužel.
1: Bylo to Wendy.
0: Vyhrála si Wendy 5 kilčo. Tak
1: takhle. Tak doufám, že to víc radost.
0: Do, můžeš jí zkusit napsat, jestli se s tebou rozdělí. Já bych se rozdělil třeba.
1: Aha, dobře, no. Tak jo.
0: Hele, chceš to ještě někomu věnovat?
1: Určitě všem, co poslouchají, anebo jedou taky do práce.
0: Tak jo, tak posíláme song. Užij si den, užij si to v práci, pokud možno, a zas někdy, jo?
1: Děkuju, tak jo. Vám taky.
0: Děkuju.
1: Ahoj.
0: Taky, měj se.
1: No, tak ahoj. Jo.
0: Ahoj. Jdeme na to, dámy a pánové, Lunch Money Lewis, jejich Bills.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Český zdravotnictví je zase o něco modernější. Aplikace EZ-karta, kterou spravuje ministerstvo zdravotnictví, dostala docela velký update. Nově v ní najdete výsledky vybraných vyšetření až 5 let zpětně a taky přehled preventivních prohlídek, na který máte nárok. Časem by se v aplikaci měl digitalizovat i systém žádanek k doktorům. V Norsku už nový auta prakticky nevrčej. V srpnu tam totiž elektromobily tvořily rekordních 98,7% všech nově registrovaných aut. Nejvíc šel na orbit Volkswagen ID.4 a do top desítky značek se dostala i Škodovka. Norsko je tak v přechodu na elektroauta úplně jinde než většina Evropy. A do bytu Jaromíra Soukupa nově nesmí Jaromír Soukup. Praha mu totiž zablokovala přístup do budovy v Braníku, kde má kanceláře i trvalý bydliště. Důvodem je dluh na nájmu skoro 1 000 000 korun. Soukup teď městu poslal alespoň 200 tisíc a tvrdí, že zbytek zvládne rychle doplatit.
9: Fajn. Morning Boost.

Krásné, dobré, pozor, pozor, páteční ráno! Pokračuje páteční morning buš na fajnu. Vy všichni, co jste se to rozhodli poslouchat, ať už dobrovolně, anebo protože jiný signál aktuálně nechytáte, je to čest, je to čest. Spolu budeme přežívat další ráno a budeme ho přežívat především díky našemu playlistu. Za malý okamžik Dave Tam, Shake Her and Dance, taky David Guetta, tedy svým Stone Chennai. No a za chvilku se mrkneme na jednu aplikaci, která nám může dočista změnit život. Hezký ráno.

David Guetta tedy svým Stone Shanae Gone, Gone, Gone, 13 minut po 7 hodině. A pojďme se všichni zamyslet, kdyby byla zombie apokalypsa, dokázali bychom uniknout zombíkům? Možná i vy, stejně jako já, uvažujete nad tím, že začnete jako běhat, jo. Bohužel situace je taková, že nám do toho záhadným způsobem vždycky něco vleze, jo. Jedno je to oslava bratrance z pátého kolene, po druhý sestřenice z osmýho, pak zase štiplavá bolest v chodidle, jindy za to může Instagram a nedej bože, že vás začne bolet hlava, což nás určitě poslední dobou bolí dost často. Já tu mám jednu aplikaci na běhání, která by to běhání jako mohla tak jako osvěžit, aby se vlastně z běhání stala hra. Protože vy co běháte proto, abyste jako běhali? To nechápeme, ale ceníme. Aplikace se jmenuje Zombies Run. Aplikace, kde vás virtuálně honí po městě zombíci a vy musíte uniknout. Takhle, jako by běhání už tak samo o sobě nebylo horor, neboli jak udělat ještě z většího hororu větší horor. Takže ideálka pro všechny milovníky tohohle žánru, anebo jenom pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet, jestli by dokázali vůbec uniknout nějakým zombíkům. Bohužel se už teda nepíše v aplikaci, jak rychlí ty zombíci jsou. Já doufám, že to jsou ty z Walking Dead, tak by to vypadalo docela na fajn procházku. Jestli je to Cordyceps, zvlášť to vás, vypadá to na tichý výběh, ale jestli to jsou ti z filmu 28 dní poté, tak příště jedete na olympiádu. A to vem teď.

0: Skippy McDippy, jeho Wander na Fajnu. 19 minut po 7 hodině. Kdo se dál nechce jako Skippy McDippy, a.k.a. Killin, cítit jak tohle z toho ráno? Mám dobrou zprávu. Za chvilku na Fajnu. Songy na zlepšení rána. Podle našeho teda hudebního manažera. Imagine Dragons, jejich Follow You. A nebo taky třeba Rudimental, Waiting All Night. Pokud byste si k téhle písničce pustili i videoklip, tak ten videoklip je natočený podle skutečné události. A je to celkem dojemný, tak... jen tak jako fun fact, no. Za chvilku bizár pro dnešní den. Morning Boost.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
10: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
9: Farma Vraňan.

0: Rudimental Waiting All Night, aktuální song, který dohrává v 7:30 ráno tady na Fajnu. A my si pojďme na dnešní
1: Bizár dne.
0: 18-letý kluk byl zatčen poté, co se chystal unést fotbalistu Kyliana Mbappého. Jako takhle. Když pomineme fakt, že chtěl týpek někoho unést, jako musíme uznat, že ceníme, že to není žádnej troškař, jo? Že jako když už tak někdo, kdo má ochranku a sleduje ho celý svět, že si troufl na někoho jako většího. Pokud si dobře vzpomínám, tak nedávno proběhla petice za odchod Kyliana Mbappého z Realu Madrid, kterou podepsala většina fanoušků Realu. Což znamená, že někdo z fanoušků Realu je únosce a prostě nemohl překousnout to, že to z peticí nevyšlo. A nebo chtěl tenhle týpek prostě osobního trenéra pro svého syna, kterého si dotyčnej udělal s Brazilkou, což by po výcviku Kyliana byl ultimátní maniglič. Máte syna, co má brazilský geny, který ho trénuje unesený Kylian. Jako, to jsou miliony na stole. Jinak to takhle dopadá, když až moc koukáte na Ninja Želvy a pak chcete mít jednu Ninja Želvu doma.

0: Ale Farben from Disco to Disco, to je to, co někoho dnes v pátek čeká za 5 minut, 7:45. No a koho už tancování omrzelo, tak pro ty tady na Fajnu máme Harryho Stylese. Jeho Dance No More. Kromě toho taky třeba Pink Panthers a Zara Larsson. Jejich Stateside. To je to, co nás dneska takhle při pátku ráno bude doprovázet na cestách. Ať už jedeme do práce, do školy, anebo třeba do první.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

To je Somber, jeho song Homewrecker na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou, krásné dobré ráno. Dámy a pánové, pokud vás už nebaví vaše dosavadní práce, anebo vám přijde, že toho navzdory platu děláte mnohem více, tady je několik prací, kde jste placený víceméně za nic. Jo, takže první věc, co tady je, profesionální spáč. Prostě hotely platí tímhle testrům a chtějí vidět, jak se vyspali, aby to jako zhodnotili, takže prostě naprosto skvělý. Tohle bych si klidně nechal líbit. To je až nereálně super. Hezky na hotýlku zadarmiko, spinkáníčko, jo, jo, jo. Pak tady máme třeba testr vytlačování zubní pasty. Tak zrovna vím, že tahle práce by šla našim sourozencům, kvůli kterým musíme každý týden kupovat novou pastu. A neřídíš se pravidlem, že pasty má být jako hrášku. Pak tu máme operátor jaderného raketového bunkru. No, tuhle práci bych si nebyl úplně tak jistý, aby se nestalo za pár měsíců, že budete mít práce až nad hlavu. A tak zas by to bylo jen na pár dní, že jo. Správce ostrova. K tomu nemám co dodat. Netflix tagovač. Netflix prostě platí lidem, aby koukali na seriály a filmy a označovali je klíčovými slovy, které pak můžou jako pomoct algoritmu. Jinak řečeno Netflix and chill, s tím rozdílem, že tady na to fakt musíte koukat, ne že se v půlce filmu rozhodnete dát Netflix a chill s partnerkou. No a poslední, tady máme profesionální čekatel ve frontě. A tím bych si taky nebyl úplně jistý, nic pro mě, ale Němci na dovolený, ty jsou jako v tom profíci. Tím by to šlo. Tak tady jsem vám dal nějaký ty možnosti. Jestli si něco z toho vyberete, jenom na vás. Morning Boost.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
9: Rusko uzavře německý Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Novosibirsku. Je to odveta za to, že Německo končí s ruským domem v Berlíně po podezření na ruský útoky dronem v Lipsku. Německý ministr zahraničí říká, že tím vztahy mezi zeměma utrpí ještě víc. Tomáš Jiříkovský, který chtěl po státu zpátky darovaný bitcoiny v hodnotě skoro miliardy korun a jako důvod uvedl nevděk, má smůlu. Ministerstvo teď potvrdilo, že mu je nevrátí. Kryptoměny jsou totiž zajištěný policií a podle ní pocházejí z trestní činnosti. Jiříkovskýmu navíc pořád hrozí až 20 let vězení. A Austrálie dává v oficiálních hitparádách stopku AI vygenerovaný hudbě. Reaguje tak na kontroverzi kolem coveru na Like a Prayer od Madony, u kterého se řešilo využití umělé inteligence. Skladba se přitom dostala vysoko v žebříčcích a byla i nejhranější v rádiích. AI jako pomocník ale bude dál povolená, dokud je song primárně lidská práce.
10: Fine. Morning Boost.

Dobré ráno. Je tady pátek, je tady páteční ráno, je tady 8 hodina ranní, je tady morning bus, je tady fajn rádo, je tady naprosto v pohodě playlist. Před náma Loi, Red Eyes, taky Suffocus, Elevate, Khalid, Love, Tied Up. No a vzhledem k tomu, že je pátek, tak se mrknem na nějakou tu novou hudbu. Hezký ráno, jdem na to.

Robin Schulz, Cyril, Sean Martin, ich World Gone Wild. Ladíte páteční Morning Bush na fajnu. A pokud jste dávali na zemáku pozor, víte, že Kanada má tolik jezer, že doteď nejsou všechny pojmenovaný. Avšak kdo by chtěl pojmenovávat tolik jezer? To všichni známe u sebe. Když je něčeho hodně, stane se z toho stereotyp, začíná se to nudit a pak to tak dopadá. No, nejspíš vrchního pojmenovávače kanadských jezer to taky začalo nudit, protože teď jsou v Kanadě jezera, které se jmenují třeba Slaninový jezero. Jo. To je ještě jako v pohodě. Pak tu máme třeba Hloupé jezero. V pohodě. Tady už to toho týpka začalo asi lehce štvát a při pojmenovávání dalšího jezera mu nejspíš šéf řekl, že bude přes čas. Tak další jezero se jmenuje Zbytečné jezero. A když byl pak u dalšího jezera, pojmenoval ho Další jezero. A pak když byl u dalšího jezera, pojmenoval ho A další jezero. A to zdaleka nejsou všechny názvy jezer. Jsou tam pak jako perličky. Teď si představte, že někdo má třeba životní sen navštívit tohle sto Další jezero. A pak se jet podívat ještě na Další jezero. Kde jste byli o prázdninách? U jezera. A pak? U dalšího jezera. A pak? U dalšího jezera. Jako jo, ulehčuje to vysvětlování a práci. Pojmenovávač byl jistě Čech.

0: takhle zní páteční morning bush takhle při pátku. Nathan Dave, nekejch ten. 19 minut po 8 hodině, pokračujeme dál. Za malý okamžik, tohle. Jo, jo. Já myslím, že ani jako nemusím říkat, jako kdo se to jmenuje, nebo kdo to je, jak se to jmenuje. Ale přece jen, kdyby někdo nevěděl. Michael Jackson, jeho Beat It. Co si dáme dál, tak bude taky třeba... Shakira, Burna Boy. Aich, daj. Tohle jsou songy, které už nám playlistu obíhají pár dní. Za malý okamžik se podíváme na songy, které začaly obíhat právě dnes. Za malý okamžik New Music Friday. Morning Boost. Fine. Morning
1: Boost. Fine. Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Loba Janky, Messi, v tuhle chvíli na Fajnu, 8:30 aktuální čas. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je pátek, tak pátek přináší většinou novou hudbu. My se na tu novou hudbu v tuhle chvíli pojďme podívat a pojďme si představit tři songy, které vyšly, ať už o půlnoci, nebo právě dnes. Pojďme na to. První song zní takto. Jako první tu máme slovenskou superstar Adélu, která teď totálně vybouchla. Její song Ain't in LA totálně bourá žebříčky. A Adéla o půlnoci vydala album, který se jmenuje Prima. Musím říct, že to je Prima. A tohle je jeden ze songů, který se na albu objevil. Jmenuje se Nicole Kidman. Já bych chtěl jenom říct, že jsem včera viděl normálně na billboardu v Palátku jako Adélu u nějaký kosmetiky a jakmile jste na billboardu v Palátku u nějaký kosmetiky, je to fakt velký, je to vážný. Tak na Adélu můžeme být právě pyšní ještě chvilku a bude jí znát celý svět. Ale koho už celý svět zná, tak to je tahle zpěvačka. Miley Cyrus, která si nově říká jenom Miley, která sice nevydala album, ale týzuje nové album, o kterém zatím sice nemáme moc informací, ale za to tu máme tenhle song. Ten se nazývá Buzz Persuades. A jak se říká, krása střídá nádheru, máme tu tohle.

ti vydali společný track Počkej WA. Ceníme track, tipnul bych si, že to klidně zítra by mohlo jako zaznít na Izovu křtu Alba. Pozor, zítra je křest Alba Exitu u Palice. A to v areálu 7. Tak se tam vidíme, tady je Eva Farná.

Happy Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. A Sophia and the Giants. Její Hypnotize na fajnu. Za 2 minuty 8:45. My pokračujeme dál. Dámy a pánové, na lepší ráno. Za malý okamžik, Teddy Swims. Jeho song Mr. Know It All nám bude pomáhat překlenout tohle ráno. Pokud nepomůže tenhle song, tak tohle by mohlo.

0: Naprosto v pořádku. Tak hezký ráno všem. Tyhle songy za malou chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.

0: Jubal Akinimeg, Dancing in the Moonlight. PBH, Jackie Shirley, Sunset Extended Remix. To nám dohrálo na fajnu 6 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné, a to, že Morning Boost pro dnešek u konce. Dneska to tady bylo nabitý jak ta jedna 10-minutovka z matiky. Řekli jsme si třeba, jakou práci dělat, pokud nechcete dělat. Taky jsme si představili nějaký ty nový songy. A nebo tu byla aplikace na běhání, kde vás honějí zombíci a vy se jim snažíte utéct. Kam se na tohle hrabe nějaká strava? Všichni odteď povinně na Instagram screenovat, jestli jste zombíkům utekli nebo ne. Nikoho nezajímá, kolik kilometrů jste uběhli.
1: Ahoj, dobré ráno, promiň, že ti takhle jsem ti vběhla do vstupu, jo? Já jsem ti jenom chtěla říct, že dneska máme narozeniny rádiové, my
0: jak to?
1: Dva.
0: Jak to?
1: Dneska startujeme 4. sezónu.
0: Jakože jsme tady 4. rokem?
1: Ne, že jsme tady 3 roky a dneska jdeme do 4. sezóny.
0: A takhle.
1: Prostě máme narozeniny.
0: Hustý.
1: Hustý, viď?
0: Jak to oslavíme?
1: To nevím ještě.
0: Já nepiju už.
1: No tak tam pust písničku, to asi stačí.
0: Asi jo. One Republic, Counting Stars, jsme mali okamžik Andrea Gaučka. Mějte se, hezký víkend.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
1: Morning Boost. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Český zdravotnictví je zase o něco modernější. Aplikace EZ-karta, kterou spravuje ministerstvo zdravotnictví, dostala docela velký update. Nově v ní najdete výsledky vybraných vyšetření až 5 let zpětně a taky přehled preventivních prohlídek, na který máte nárok. Časem by se v aplikaci měl digitalizovat i systém žádanek k doktorům. V Norsku už nový auta prakticky nevrčej. V srpnu tam totiž elektromobily tvořily rekordních 98,7% všech nově registrovaných aut. Nejvíc šel na odbyt Volkswagen ID4 a do top desítky značek se dostala i Škodovka. Norsko je tak v přechodu na elektroauta úplně jinde než většina Evropy. A do bytu Jaromíra Soukupa nově nesmí Jaromír Soukup. Praha mu totiž zablokovala přístup do budovy v Braníku, kde má kanceláře i trvalý bydliště. Důvodem je dluh na nájmu skoro 1 000 000 korun. Soukup teď městu poslal alespoň 200 tisíc a tvrdí, že zbytek vládne rychle doplatit.
8: Fajn. Music Boost.

Dobré ráno, dobrý den, je tady konečně pátek, nejlepší den v týdnu a my si ho pořádně užijeme s playlistem Fajn Rádia, jak jsme prostě už zvyklí. Ano, slyšeli jste před chvilkou správně, dneska mám dost dobrou náladu, dneska totiž startuju čtvrtou rádiovou sezónu, přesně tady na Fajnu, takže to svým způsobem jsou takový mikronarozeniny. A vy slavíte dneska se mnou. Music Boost, Gimme Five, Fajn. Gimme Five, pět songů na rozjezd. Já mlčím, vy posloucháte Panic and the Disco, jejich High Hopes. Tím dneska startujeme. Tak jo, hezký dopo.

0: Weekend Girls, tohle je Harry Styles, který nám dneska při pátku uzavírá Gimme Five. No i na fajnu trošku začínáme cítit tu krizi. Nemyslete si, že jste v tom sami. 4. září už většina z nás jede takový ten zářijnový režim. Ráno stát, děti do školy, do práce. A někde uvnitř pořád čekáme, že se objeví někdo s nanukem v ruce a řekne klid, prázdniny ještě nekončí, tohle se ti jenom zdá. No, poprázdninová krize se tomu říká. Pro nás pracující se sice jakoby nic moc nemění, jo, ale cítíme, že prostě odešlo léto. Jo, jako prázdniny, to je vlastně pro děti, ale vlastně léto odchází. A jako ten podzim už tak trošku klepe na ty dveře a říká, halo, podzimní deprese je tady. Lidi, ale v klidu, prostě nějak to jako vždycky zvládnem. Musíme si furt říkat jako ty pozitiva, jo? Teď je možná nevidíme, ale oni přijdou. Pojďme si třeba vzpomenout na to, jaký dny byly, když bylo 40 stupňů. Jaký dny byly, když byly vyprodaný všude klimatizace? Když jsme se všude potili? Když lidi v tramvaji smrděli? Když bazén měl v sobě moc chloru? Když vás v moři žahla medúza, jo? Na tohle se pojďme soustředit. Za chvilku na fajnou Caitlyn Aragony I Run. A samozřejmě další songy. David Guetta, taky Tiffany Arey, nebo třeba Kane Brown, Marshmallowných, Malzonit nás taky bude čekat. Tak jo, leďte fajn. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn.
9: Vždycky, ho?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
16: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás!
17: Vraňany nabízejí.
18: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
17: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
19: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Páteční dopoledne na Fajnu dohrává Kane Brown, taky Marshmallow, jejich Malou Zonit. U té prázdninové, nebo po prázdninové deprese ještě chvilku, prosím vás, zůstaneme. Je to horší, než jsem si myslela. Já jsem se totiž domnívala, že se to týká hlavně nás dospělých, ale že to prožívají jako děti ještě trošku tvrdší formou, to mě jako nenapadlo, jo. Na základní škole v Hořicích měli děti takovou frustraci, že stihli už druhý den ve škole do záchodu nacpat celou květinu i s hlínou. Objevily se dokonce díry ve zdech a všemožný zničení prostě všech záchodů, jo. Ředitel školy fotografie zveřejnil na sockách dané školy, takže za prvý jsem ráda, že jsme my neměli sociální sítě školy, jakože naše škola neměla socky, protože to by úplně asi nedopadlo dobře. A za druhý, tohle není normální. Jakože není normální tohle udělat ani 30. 40. den na škole, ale jako druhý den, co se vrátíte po prázdninách, mít už takovouhle jako frustraci a vztek na to, že musíte být prostě ve škole. No dobře, tak tohle jsou Hořice 2. září. Uvidíme, jak to dopadne prostě třeba v listopadu. Jestli ty školy budou moc být ještě otevřené.

Alex Warren, jeho Passenger, to je song, který nám právě teď dohral 4 minutky do 10:15 na Fajnu. Za chvilku Dua Lipa, její Dance the Night. Teď jsem si schlídla tu první sérii Superstar, nebo ne sérii, vlastně první díl, teď nový série Superstar, a někdo si tam vybral tuhle písničku od Dua Lipy a neúplně dobře ji zaspívala. Já jsem si říkala, ty brďo, těším se, až ji na Fajnu budeme hrát, mám na tu písničku prostě fakt jako náladu. No, a hledajte se, ono to vyšlo. Music Boost. Music Boost.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: This is Bruno Mars.
11: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fine.

Kygo, Kali, taky Griffiny, Save My Love. 7 minutek do 10. na fajnu. Pojďme si dát takovej tip na novou hudbu. Slovenská zpěvačka Adéla Jirgová dneska vydává svoje první debutový album s názvem Prima. Bude to přesně 11 songů, bude se v nich kombinovat tvrdší pop s nějakou jemnější a zranitelnější polohou. Bude se tam věnovat tématům, jako je láska, toxický vztahy, ztráta, identita nebo třeba vlastní svoboda. Tohle všechno nás dneska nově bude teda čekat. Je to mladá zpěvačka, která už stihla vlastně za tak krátký čas třeba předskakovat Demi Lovato. Jo, komu se tohle jako poštěstí? Název Prima bude odkazovat nejenom na to, že bude teda to první album, ale taky na její minulost v baletu. Takhle, Adéla je prostě hodně žádaná zpěvačka. Vyprodala třeba Fórum Karlín v Praze na 11. ledna 2027 během chvilky. Prostě ten koncert je úplně narvaný, úplně plný. A já si myslím, že ještě dost o ní budeme prostě slyšet. Tak si dáme teď v éteru.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
9: Sleduj Fajn.
0: Fajn. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Just je 10 hodin, tak se pojďte podívat na Hot News s Matějem. Petr Macinka se nechal napálit skupinou aktivistů z YouTube kanálu Detektivní parta. Nenechal svoji ochranku prověřit studio, kam dorazil na rozhovor a seděl tak sám v místnosti s falešným novinářem a trapama zbraní i falešnou bombou. Teď tvrdí, že prank prokouknul hned na místě. Falešnímu novináři ale ještě týden po rozhovoru sám psal a ptal se, kdy rozhovor vyjde. Policie teď prověřuje postup jeho ochranky. Vedra postupně ustupujou a střídá je nastupující houbařská sezóna. Po deštích se podle meteorologů podmínky pro houby výrazně zlepšily, a to hlavně v Čechách. Největší šance jsou teď v horách a podhůří. Na Moravě a ve Slezsku je to zatím slabší. A svých rovnátek se už hodně chtěla zbavit 14-letá holka z Německa. Doktorka jí vysvětlovala, že nakonec léčby je brzo, školačka ale vytáhla nůž a začala jí vyhrožovat. Týpka sice utekla dřív, než dorazila policie, ta jí teď ale vyšetřuje kvůli nebezpečnému vyhrožování.
0: Fajn. Music Boost.
12: Music Boost.
13: Music Boost.
14: Andrea Kautz.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
15: V 10. hodině budeme hledat všechny ty věci, které bychom chtěli mít zadarmo na všech koncertech. Taky samozřejmě nebude chybět lubrika a náš playlist Fajn Rádia. Music Boost pokračuje.
0: Music Boost.
15: Tohle už Shabuzí, Mal Smith, jejich Blink Twice.

Kings, tohle je Malcolm Todd. Taky páteční dopoledne s Fajnem. Chcete vodu zadarmo? Na festivalu? Jo, může být. Brazílie totiž zavedla teď nový pravidla pro kulturní akce, kterým se přezdívá Taylor Swift Law. Reaguje totiž na tragickou smrt mladý faninky, která vlastně v listopadu roku 2023 zemřela po návštěvě koncertu Taylor Swift kvůli extrémním horkům. Protože tam bylo prostě hodně lidí, malá dostupnost prostě dostat se jako mimo ten dav, malá šance dostat se k vodě, takže to prostě nedopadlo dobře. Nově se musí teda ty akce trošku podřizovat novým podmínkám. Jakmile je někde nad 1000 návštěvníků, tak tam máte prostě bezplatnou pitnou vodu. Jo? Taky si prý můžete nově přinést vlastní nádobu na vodu, což je prostě taky dobrá věc. Já jsem si dokonce všimla, že v zahraničí na festivalech už je to docela jakoby častější, že tam opravdu tu vodu máte jako zadarmo. Do České republiky se to bohužel ještě nedostalo, ba naopak, voda na festivalech je jedno z toho nejdražšího, co si můžete jako pořídit, což je vlastně totální blbost, protože vodu všichni potřebujeme, když je horko nebo když pijeme nějaký alkohol, že jo? Je to velká potřeba. No jenže, abyste za to dali takový peníze, no ta potřeba už se pak najednou tak trošku jakoby mění. To znamená, jo, vodu zadarmo, já jsem pro 724634634. Jaký další věci byste na festivalech nebo koncertech uvítali zadarmo?

0: který si dneska v pátek budeme večer všichni zpívat. Never Going Home na Fajnu. No a jaký věci zadarmo bychom uvítali na festivalech? To je dnešní téma pro 10. hodinu. Já musím říct, že ty zprávy jsou docela zajímavé. Píšete třeba, že byste chtěli v Jejíře. Jako je pravda, že v tom davu je to prostě jako nezaplacení. A když omylem zapomenete prostě v Jejíř a je 40 stupňů, tak se pak jako proklínáte. Takže kdyby tam byly jakoby zadarmo, nebo třeba i klidně za 20 korun, jo, proč ne? Pláštěnka, ano, prosím vás, tohle, o to já normálně bojuju už roky, že furt říkám, ty jednorázový prostě pláštěnky by tady fakt jako prostě k té dispozici měly být. S tím úplně už nesouhlasím, nebo nevím, ale píšete, nebo Petr napsal, že by si přál, aby byl k dispozici repelent. Zajímavý, já jezdím teda na festivaly, kde není tráva, nebo je tak blbě vyšlapaná, že prostě nevím, ani klíště by se tam neudrželo. Samozřejmě souhlasíte s tím, že voda by měla být všude povinně, prostě pitná a zadarmo, taky píšete, že někde voda vlastně je, ale je jenom užitková. No a to, co je podle mě úplně největší prostě highlight vašich zpráv, je opalovací krém. Já se přiznám, že jsem letos byla jenom v zahraničí na festivalech a opravdu třeba taky Německo, Nizozemsko, tam opalovací krémy zadarmo opravdu mají. Mají tam takovou budku a vy si tam prostě můžete dát opalovací krém. Má 30 i 50, jak chcete, libovolně, a prostě je to tam k dispozici. A to si myslím, že by opravdu mělo všude bejt. Tak jo, tak tohle jsou vlastně vaše tipy. Taky jsou tady vlhčený ubrousky a keramický záchody. Tak jo, hele, keramický záchody, to už bychom chtěli asi moc, že jo? Ono by možná stačilo, kdyby ty tojky třeba měnily častěji, než to dělají. No, tak uvidíme, třeba se to změní.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Vždycky fresh.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.

0: Hezky před víkendem dohrává víkendy na fajnu jeho Save Your Tears. A vzhledem k tomu, že padla třetí minutka po půl jedenáctý, tak si jako vždycky dáme.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Říká se, že láska hory přenáší, což je pravda, jo, ale taky přenáší pohlavní choroby, takže opatrně lidi, přenést se na hory by bylo určitě fajn, ale někdy je lepší přenést se na ně sám.

0: Přesně takovej je teď playlist na Fajnu I Just Might Bruno Mars. To je song, který nás pořádně mohl nakopnout. A tak si dáme taky trošku něco o lásce. Za chvilku Stupid Song od Olivie Rodrigo. Já nevím, v podstatě písnička o tom, jak člověk je totálně zamilovaný a totálně ho to taky semele. Ne taková ta klidná romantická láska, ale takový ten divný stav asi určitě všichni známe. A jestli ne, tak nikdy poznáte, kdy na toho druhého člověka pořád myslíte, nemůžete spát. Všechno vám ho připomíná a pořád si říkáte, proč jsem z tohohle člověka tak mimo. Tak tohle si za chvilku dáme. Přesně tuhle message. Na Fajn. Music Boost.
1: Fajn. Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
13: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
12: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
13: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
12: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Na fajnu, Monsters, All Time Low, taky Blackbeard. Tohle je dnešní Music Boost a já jsem zjistila, že umím prodávat skluzavky. Já jsem tu totiž v pondělí říkala, že Praha otvírá novou skluzavku, jak pro děti, tak pro dospělí, která je na Praze 6 a má 40 metrů. Dneska přišla zpráva od Jany, že děkuje za tip a poslala mi video, jak po té skluzavce jede. Já bych fakt normálně mohla dělat reklamy na skluzavky, když to tak jako funguje, jo? Takže Praha 6 není zač. Můžete mi poslat třeba klíčenku nebo lízátko. No a vy, jestli třeba nemáte plány na dnešek, na víkend, tak skluzavka, to jistí. Sice budete hned dole, ale 40 metrů je to nejdelší skluzavka v České republice. Já si myslím, že to jako dost dobře vybízí k tomu prostě trávit takhle v sobotu nahoru a dolů, ne? Ne? To je jedno. Posloucháš Fajn. Fajn. Třeba se vám ten tip ale bude hodit. Tohle už Zara Larsson, Lush Life.

0: Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Šus je 11 hodin, tak se pojďte podívat na Hot News s Matějem. Bílej dům vydal vlastní sérii videoher na téma Trumpovo migrační politiky. V jedný chytáte migranty na hranici s Mexikem, v další před nimi zase po vzoru Tetrisu stavíte zeď. Bílej dům tvrdí, že chce takhle oslovit lidi zábavnější formou. Lidskoprávní organizace ale hry označují za dehumanizující. Do bytu Jaromíra Soukupa nově nesmí Jaromír Soukup. Praha mu totiž zablokovala přístup do budovy v Braníku, kde má kanceláře i trvalý bydliště. Důvodem je dluh na nájmu skoro 1 000 000 korun. Soukup teď městu poslal alespoň 200 tisíc a tvrdí, že zbytek zvládne rychle doplatit. A opravdu hodně vlhkej byl jeden filipínský pár novomanželů. Kostel totiž popas zaplavila povodňová vlna, nevěsta se ale rozhodla obřad nerušit a v bílej šatech se prostě probrodila až k oltáři. Pár pak řekl, že to sice nebyla svatba podle jejich představ, byla prej ale rozhodně nezapomenutelná.
10: Mimochodem já doporučuji si vyhledat to video, je to fakt vtipný, jak ta nevěsta se brodí tou vodou k tomu oltáři.
9: Je to mega vtipný samozřejmě, ano, připomíná mi to tu scénu s koněm a bažinou trochu.
10: Ano, přesně tak, takže si to dejte.
0: Fajn. Music Boost.
11: Music Boost. Music Boost.
12: Andrea Kautzka.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
10: 11. hodina je tady s náma a my startujeme další společnou hoďku Music Boostu. To znamená Andra za mikrofonem, vy na druhé straně a nejlepší playlist, co může být. Tohle je fajn, tohle je Music Boost.
0: Music Boost.

Na Fajnu nám dohrává Sombr jeho Homewrecker. A já vám musím říct, že u toho Sombra ještě chvilku zůstaneme. Protože, co jsem teď koukala, tak před hodinou se oficiálně začaly prodávat lístky na 19. května do pražské O2 Areny. Já jsem vám vlastně několikrát v týdnu říkala, že 2. září byl předprodej a dneska 4. startuje oficiální prodej. To znamená, jestli máte o tohodle talenta, zpěváka, o Sombra prostě zájem a slyšet ho live, tak si prosím vás, udělejte ten čas a jděte na Ticketmaster nebo Ticketportal a kupte si ty lístky. Já si myslím, že to bude docela rychle pryč, protože Sombr letos už vyprodal Forum Karlín a co si pamatuju, tak to taky bylo rychlý. Takže prosím vás, jestli chcete svůj flag, tak teď je ten čas.

0: s Warren, jeho Burning Down na fajnu. Na fajnu pokračujeme s playlistem. Need Your Love, tohle budou One Republic. Taky Just The Way You Are, Milky Mulgrap. Tak třeba tyhle dva songy. A taky další a další, který na nás čekají. Tak hoďte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Je nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
9: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Nový tracky.

Time 27, Kellyn, vítej mezi náma. To je song, který nám na fajnou dvě minutky po půl dvanáctý dohrává. Nevěra může prasknout mnoha způsoby. Může vás ale prasknout třeba váš vysavač. Na sockách teď koluje příběh jednoho muže, který odhalil nevěru své manželky takovým způsobem, který je sice nevšedním, ale taky trestným. Měl delší dobu podezření, že se doma bez jeho přítomnosti jako dějou asi divné věci, tak vlastně poprosil vysavač, aby mu s tím pomohl, a on pomohl. Na dálku zapl vysavač s takovou tou kamerou, jo. Některý chytřejší vysavač či mají kamery, nevím, k čemu jim to je, ale to je jedno. Soud to vzal ale jako narušení manželských práv. Muž sice zjistil, že žena je mu opravdu nevěrná, protože přes tu kameru prostě viděl, že v tom obýváku prostě není sama, že jo? A dostal pokutu a ještě 5 měsíců ve vězení. No, takže opatrně, jo. Někdy vám sice může vysavač jako říct víc než vaše druhá polovička, ale za jakou cenu?

0: Páteční dopoledne na Fajnu dohrává Loj její Red Eyes. No ty vaše nevěry mi teda docela dávají zabrat. To, že teď trenduje ten příběh toho muže, který vlastně zjistil, že mu nevěrná žena přes vysavač, to už víme. A já jsem myslela, že to jako tímhle skončí, ale vy jste mě úplně zasypali zprávama. Dokonce přišla SMSka, mě manžel poslal do práce květinu a bylo tam pro Markétu a já jsem Julie. Jako takhle blbým způsobem, že to jako ruplo. To mě fakt jako muselo pobavit. Já vím, že se cizí muž neštěstí nesmíme smát, ale tohle je fakt strašně blbý. I blbější je ještě zpráva, já nevěru poznal přes našeho psa, protože náš pes se dobře chová jen k lidem, které zná, takže mi bylo divný, když jsme potkali kolegu z práce, že by náš pes znal tohoto muže. Jako blbý, ale docela chytrý. Jako vlastně to dává smysl. To znamená, jestli máte podezření, že vaše druhá polovička by možná mohla někde dělat něco, co by se vám nelíbilo, pořiďte si psa. Za chvilku Harry Styles, jeho Watermelon Sugar. Letní klasika. Já vím, je sice už září, ale teplo je pořád. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

nejlepší ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Dneska, prosím vás, 4. září slaví narozeniny spousty lidí, ale ne spousty lidí, když řeknu jejich jméno, nám něco bude říkat, ale dneska slaví narozeniny Beyoncé. Konkrétně 45. To znamená, přejeme všechno nejlepší, k ní se to asi nedopraví, ale to je jedno, my dopravíme její song Crown, Texas Hold'em, protože prostě, když někdo slaví, tak my

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
5: Krásný poledne, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje ve světě. Falešný synovec stáhnul seniory o skoro 5 milionů ve zlatě. Když jim podvodník zavolal, tvrdil, že jeho syn způsobil vážnou nehodu a potřebuje pro něj peníze na kauci. Seniori neměli dostatečné množství hotovosti, a tak mu nabídli investiční zlato. Policie teď zlato hledá a obrátila se na výkupny drahých kovů. Na základkách v New Yorku je zakázaný používat generativní AI. Zákaz se týká asi 600 tisíc žáků a platit bude zatím jen v průběhu letošního školního roku. Pro středoškoláky zákaz neplatí, město pro ně ale zavede kurzy, kde se naučej, jak s umělou inteligencí správně pracovat. Zloději zkomplikovali přípravy na první velkou cenu F1 v Madridu. Z nového okruhu Madring totiž ukradli přes 300 metrů kabelů a elektrického vedení. Krádež vyšetřuje španělská policie, ale závod, který se má jet už příští víkend, podle pořadatelů v ohrožení není.
4: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost.
1: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Právě teď bereme celý páteční dopoledne a házíme ho za hlavu. Startuje odpoledne na Fajnu. Tohle je poslední hodina Music Boostu. Tak u toho buďte.
4: Music Boost.
1: Nobody Soldier. Skvělej, úžasnej Hozier. Tak dobrou náladu.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Říká se, že láska hory přenáší, což je pravda, jo, jo, jo, ale taky přenáší pohlavní choroby, takže opatrně lidi. Přenést se na hory by bylo sice fajn, ale někdy je lepší přenést se na ně sám.
0: Fajn.

0: Tohle je Mal Smith, dnešní Music Boost na Fajnu. Já musím říct, že letos v září je to opravdu strašně nabitý prostě těma shows v televizi, co nás čeká, jo. Superstar už se rozdělala, taky nás čeká Love Island, ale hlavně nás taky čekají Zrádci, kteří oficiálně oznámili start 16. září. To znamená, třetí řada je před náma. Jsou odhalený některé tváře, mezi nimi třeba student herectví Jura, brand manažerka May, porodní asistentka Jitka a spousta dalších tváří, který už na těch sociálních sítích tam na vás čekají, takže se když tak mrkněte, jestli jste stejně zvědaví jako já. No a my samozřejmě musíme počkat, až zveřejní i další tváře, no a až to celý odstartuje. A já si myslím, že si budeme muset asi nějak rozvrhnout ten plán na celý to září říjen, jak a kdy se teda co vysílá, aby nám prostě nic neuniklo. Jako letos to bude slušný. Za chvilku tedy Swims, David Guetta, Tones I, je gong, gong, gong. Taky Perpetuum Mobile od Evy Farny. Na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparády.

0: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
5: Co to zas Popajsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine. Yeah.

Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den? Dali jsme si právě teď na fajnu, no a protože už jsme rozjeli takovou naší neplánovanou tradici toho, že když slaví nějaký song narozeniny, tak se ho připomeneme, tak jdeme na ten dnešní. 14 let dneska slaví song Girl on Fire Alicia Keys. Je to vlastně song o sebevědomé ženě, která si prostě jde za svým. Tak jo, jdeme slavit Happy Birthday a jdeme si za svým.

0: Kde máš vkus?
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamarán.
8: www.pragboat.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Music. Fine.

sei Vertigo. Poslední společná písnička dnešního dne, teda dnešního Music Boostu samozřejmě, den pokračuje a s ním i náš playlist Fine Radio, takže vy pokračujte s ním, dávejte si další skvělý songy, před námi třeba ještě Chemical Brothers, jejich Go, no a samozřejmě Kristýnka a další 4 hodinky společně s ní. Já vám děkuju, dneska jsme to zvládli, páteční dopoledne, čas odpoledne máme za sebou a startujeme zase v pondělí. Tak jo, užijte se víkend, hezky posvěň, Lesky po svým. A... No nic, jak jsem tady dneska ráno startovala tím, že dneska mám takové narozeniny, co se týká rádia, dneska startuju společně s kolegou Honzou Fikerem 4. sezónu, tak je taky znát, že bych si taky mohla chvilku odpočinout. Málem jsem vás poslala tam, kam jsem nechtěla. Takže pondělí naslyšenou, ahoj. Fajn.

0: This is One Republic. Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie E. Bones.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Jsme online.
13: Online.
14: Jsme na DAB+.
13: Plus.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
15: Krásný odpoledne, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje ve světě. Americkí námořníci po víc než 250 dnech na moři zaplavili thajský přímořský město Pattaya. Letadlová loď USS Abraham Lincoln tam zakotvila se skoro 5000 členy posádky, který po dlouhý plavbě vyrazili do obchodů a barů. Místní podniky, který mají letos problémy s menším počtem turistů, to taky ocenili. Hvězdnej fotbalista Mbappé měl se stát jedním z cílů plánovaného únosu. Teprve 18-letý Francouz měl z vězení přes Snapchat organizovat 26 únosů a přepadení. Vyšetřovatelé objevili seznam potenciálních cílů v jeho mobilech a byl mezi nima právě i fotbalista Realu Madrid. V obci Květnice můžou voliči v blížících se komunálkách hlasovat i pro Supermana. 47-letý Matěj Král má u svýho jména na kandidátce kromě pozice místostarosty obce, specialisty na právo veřejných zakázek a zakladatele nadačního fondu taky slovo Superman. A nekecá, v tomhle kostýmu totiž pravidelně vystupuje na akcích pro děti.
16: Fajn.
17: Páteček je tady, náš nejoblíbenější den v týdnu, konečně, a fajn warm-up, víte, co nás čeká. To znamená, že tady naše mise dnešní a moje mise s váma je udělat si velkou party už teď, protože se musíme pořádně naladit na víkend. Vlastně ani nevím, jaký má být počasí, ale víte co? V našich myslích bude slunce. Pojďme to rozjet. První song Coldplay, Sky Full of Stars. Jaký krásný, jo, padá hvězda, něco si přejte. Jdem na to.

Připátečku jsme si dali country od Jelly Roula a jeho song Hands Up, který má mimochodem hrozně zajímavou myšlenku, protože je autobiografický a vypráví o tom, jak ve spousta obdobích jeho života, toho interpreta, musel dávat ruce nahoru. Poprvý na koncertě, po druhý, když ho zatkla policie a po třetí, když našel víru v Boha. Krásný, o tom se ještě někdy pokecáme, ale teď mám zásadní otázku. Jaký blázni pijou rajčatovej džus? Lidi v letadle. Ano, lidi v letadle si kupují rajčatový džus mnohem častěji, než byste potkali někoho, jak si kupuje rajčatový džus normálně běžně v obchodě. Je to proto, že v kabině ve vzduchu v letadle je extrémně nízký tlak, takže i extrémně suchý vzduch. No a to nám tak otupí chuťový pohárky, že nerozeznáváme sladký a slaný chutě. Jediný, co v té vejšce jede na 100%, je takzvaná chuť umami a to je přesně chuť rajčatovýho džusu. Zatímco na zem my byste vůbec si k tomu ani nečuchli, tak v letadle je najednou největší michelinská dobrůdka. I když upřímně, když už nám takhle ta nadmořská vejška krade chutě, tak mě napadá, proč třeba nekrade i kalorie. Chápete, na letišti máme duty free shopy, tak proč by v 10 kilometrech nad zemí nemohla platit regulérní bezkalorická zóna? Prostě co sníte ve vzduchu se nepočítá, v oblacích kalorie neplatí a ten čokoládový dortík na palubě, to by mohla být čistě dietní záležitost. Ale pojďte mi napsat, zažili jste někdy, že by vám v letadle fakt jídlo chutnalo? Že byste si řekli, tyjo, tohle bych si klidně dal znova. Napište mi vaše zkušenosti s jídlem v letadlech, ať už dobrý nebo špatný, 724-634-634 a k tomu si pustíme Aztec, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright. Přesuneme se pod palmový kokosový stromy, tak a budeme společně odpočívat.

0: Santos a jeho nezaměnitelný hlas jste si mohli vychutnat v písničce Ray of Light tady na Fajnu a probíráme, jaký máte zkušenosti s jídlem v letadle. Koukám, že nejpopulárnější v letadle není jídlo, ale prosecco. Na tom se tady shodujete docela hromadně. Píše třeba Péťa, ahoj, hele, prosecco a Pringles v letadle chutnají skvěle bez ohledu na metry nad zemí a suchý vzduch. Standa píše, já naposled v letadle lentál jedno prosecco za druhým a chutnalo moc dobře a určitě líp než rajčatovej džus. Takže to vypadá, že ne rajčatovej džus, ale prosecco, tak jsme se zase něco dozvěděli. No a na závěr René, ahoj Kristý, v letadle všechno chutná jako ve školní jídelně. Tím myslím vařený jídlo, co ujde, jsou ale sušenky a pochutiny, to chutná stejně, jo a alkohol, ten taky. No takže souboj letadlovýho jídla prostě a jednoduše vyhrává prosecco. Já jenom teda by mě zajímalo, jak potom, když jste třeba už trošku přiopilí, jak vnímáte ten dopad toho letadla na zem, tak asi to budu muset někdy vyzkoušet. Když tak mi napište, já s tím nemám zkušenosti, ale nikoho nenabádám, samozřejmě, to rozhodně ne, ale když už jsme u toho, za chvilku si dáme track, který se docela hodí. Role model Sally when the wine runs out, protože podle toho, co jste psali, tak na nejednom letu už to víno někdy došlo.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Kdybych měla páteční náladu shrnout jedním songem, bylo by to rozhodně tohle. Leony, Don't Worry. Protože dneska se ničím nemáte stresovat. I když teď vás možná trošku vystresuju. Protože určitě znáte ten moment, kdy někdo ve vaší blízkosti třeba naloží špatně nádobí do myčky a vám z toho okamžitě začne cukat v oku. Většina lidí o sobě ráda tvrdí, no jo, jenomže já jsem perfekcionista. Jenomže psychologové v tom mají jasno. Je rozdíl mezi tím být perfekcionista a být pedant. To jsou dva úplně odlišné světy. Perfekcionista ten honí ten nejvíc dokonalý výsledek. Takže klidně třeba třikrát přetáhne deadline nebo nebude celou noc spát, jenom aby ten výstup byl stoprocentní. Jenomže pedant, tomu je úplně jedno, jak bude vypadat ten finální výstup. Pedant jenom potřebuje, aby ty věci proběhly přesně jak mají. To znamená, když máte odevzdávat o půlnoci, bude to odevzdaný. Aby to bylo přesně podle tabulky v Excelu, správný barvičky, správný písmo, všechno správně seřazený. Je to sice skvělá vlastnost, když třeba pilotujete letadlo nebo děláte účetnictví, tam se to asi hodí, ale může to být docela problém v partnerském životě. Protože když vám partner vynadá kvůli tomu, že jste třeba neseřadili trička podle barev, tak to může být docela vztahová krize. Pojďte mi napsat, v čem jste pedanti vy. Pojďte se přiznat. Co musí být fakt pintlich tip-top? Napište mi, v čem jste pedanti? 724-634-634 a já na vás budu hodná, když mi napíšete. Tak mi šup, pojďte do zpráv a k tomu vám pustím Malcolma Todda, jeho Earrings. Krásný song, pojďme si ho vychutnat.

0: City a jejich track Self-Aware je o sebereflexi, sebeuvědomění, no a my teď jdeme taky sebereflektovat, protože jsem se vás ptala, v čem jste pedanti, ale ještě než se vrhnem na vaše zprávy, mám tady našeho kolegu zprávaře Adama. Adame, ahoj!
1: Čau, čau Kristy, zdravím posluchače.
0: Adame, v čem jsi pedant ty?
1: Tyjo, já asi nevím, v čem jsem pedant, jako... Myslím si, že bych mohl být možná větší pedant, teda jak nad tím teďka přemýšlím.
0: To je dobrý uvědomění. Hele, tak Adame, já
1: taky
0: ti tady
1: taková
0: dám
1: sebereflexe.
0: No, vidíš, přesně to jsem chtěla dneska toho docílit. Tak já ti teď dám inspiraci od posluchačů, protože Michal třeba píše, že je pedant na mytí rukou. Nenávidím, když někdo přijde zvenku domů, neumeje si ruce a tlapká po nádobí, nebo si sedne v něčem, v čem dřepěl v tramvaji na sedačku. Sedneš si doma v oblečení, ve kterém jsi byl venku?
1: Dělám to, ale je mi u toho, jako říkám si, tohle bych dělat neměl.
0: Aha, no podle mě si to řekl až potom, co si to teď slyšel tří zprávy, do té doby ti to nevěřím. No a pak tady máme ještě zprávu od Randy. Renda píše, jsem pedant na organizaci na mém pracovním stole. Mám tam bordel, ale organizovaný a běda, když mi tam někdo s něčím pohne. Tak to mi rozhodí koncept. I po telefonu jsem schopnej vysvětlit, který doklad se nachází ve který hromádce dokladů. Stejný to mám se vším ostatním. V tom se asi stotožňujem, ne? Nějaký organizovaný bordel.
1: Tak když se tady podívám na ten stůl ve studiu, tak si myslím, že to
0: Pojďme si radši pustit písničku. Za chvilku Chainsmokers, Emily Warren, jejich Paris, tady na Fajnu.
2: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Na internetu je hodně věcí.
11: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
11: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
11: Music. Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

Páteční party na fajnu v plném proudu s Robinem Schulzem Sigalu a taky Zoe Weiss jich AM to PM, track, který nám právě dohrál na fajnu. Ale pokud, když se podíváte na čerpací stanici, chce se vám brečet, mám pro vás geniální řešení. Jo, 60-letýmu Italovi Massimovi z jihu Itálie totiž došla trpělivost, když si spočítal, že za plnou nádrž nechá v přepočtu přes 4 tisíce korun teda, tak si řekl a basta. No a svoje auto zamknul v garáži a začal všude jezdit na svý klisně Maje. Představte si to, jedete k zubaři, na nákup, a přijedete před supermarket a místo toho, abyste tam všichni ostatní museli kroužit půl hodiny, abyste našli volný flek, tak vy tam prostě s ledovým klidem přivážete koně k lampě u vchodu, hodíte do brašny dvě bagety, něco prostě nakoupíte a vydáte se do západu slunce i s nákupem, jak nějaký kovboj. A já si říkám, když u nás vláda v době té největší krize paliv, ceny, tak řešila zastropování těch cen. Mohli jsme na to i takhle. Místo složitých dotací nám měli všem plošně rozdat státní příspěvek prostě na vlastního koně. Je to regulárně dlouhodobý, ekonomický, ekologický, udržitelný řešení, žádný emise, nulová spotřeba, STKčko taky nepotřebujete a jediný servis, podkova a pytel ovsa. Navíc parkování v modré zóně v centru by dostalo úplně nový rozměr.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Já si dokážu představit, že tohle je přesně ten typ písničky, kterou si pustíte třeba do fitka, nebo když potřebujete trošku rozproudit. Giant Rooks, Want It Back, takže já doufám, že jste rozproudený, protože my si dneska dáváme takový fitko, jo, my si dáváme takovou malou rozcvičku před tím víkendem, ať jste pořádně nahypený, máte energii, ať už vás čeká party, nějaký wellness, cokoliv. Prostě ať máte dobrou energii. Takže v tomhle módu samozřejmě pokračujeme. Za náma sice první hoďka, ale tři před náma, takže doufám, že máte spoustu energie. Před náma taky zprávy s Adamem, no a potom zpátky k hudbě. Bude třeba Zara Larsson, nebo taky Changes, track, který možná podle názvu nepoznáte, ale až ho uslyšíte, budete hned vědět. Let's go!
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
6: Čau, tady Sofian.
7: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
8: Od pondělí do čtvrtka.
7: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
8: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Krásný odpoledne, tady Adam a jdem se podívat na to, co se děje ve světě. Dvě ženy připravily seniora s chybou skoro o 350 tisíc. Jedna z nich ho doma opakovaně rozptylovala tím, že mu poskytovala sexuální služby, zatímco její komplicka mezitím prohledávala byt a kradla peníze. Nakonec se ale prozradili. Část peněz totiž při útěku postráceli na chodbě. Hráč řeckého Survivoru žaluje producenty o víc než 2 miliardy korun. Stavros Floros se zranil během přestávky mezi natáčením, když se vydal na lov harpunou. Po střetu s turistickou lodí přišel o část nohy a teď tvrdí, že produkce nezajistila dostatečnou bezpečnost. Producenti ale argumentují tím, že šlo o nehodu mimo samotnou soutěž. Ženy na TikToku začaly testovat svoje partnery z výslovnosti. Trend Illiterate Boyfriend funguje tak, že partner dostane seznam slov a musí je správně vyslovit. Jedním z nich je třeba slovo ňoky. Podle odborníků ale podobný test ani tolik neukazuje na inteligenci, jako spíš na společenský původ.
8: Fajn.
0: Dva, jedna, jste ready. Rozcvička je za náma, fajn warm-up v plným proudu a před náma druhá hoďka. Já jsem tajná agentka Kristý a naše dnešní společná mise je pořádnou party zařídit ve vašich uších, ve vašich domovech, ve vašich kanclech, kdekoliv, kde jste. Takže si to půjdem užít a zároveň vám řeknu, jaký typ spolubydlícího rozhodně okamžitě vyhodit, ale teď už pojďme na první track. Fall VADAD Up Now, jejich Changes, let's go. Já jsem vám říkala, že to podle té melodie poznáte. Už víte? Tak jdem tančit.

poděkovat Zaře Larson za tenhle krásný song Lush Life, kterým nám totálně nastavila správný mindset na víkend. Nic jiného se nepřijímá. Ale teď, ten nejhorší spolubydlící, to je vaše hlava. Možná jste to nečekali, ale je to tak, protože naše hlavy jsou opravdu naši nejhorší nepřátelé. Uděláme si teď spolu takový malý, rychlý cvičení. Představte si, že byste svýmu nejlepšímu kámošovi řekli do očí přesně to, co někdy říkáte sami sobě. Já to vím, takový ty věty typu seš neschopnej, seš tlustá, seš ošklivá, nikdo tě nemá rád. Řekli byste to někdy svý kámošce? 100% ne, ale jakmile my sami něco pokazíme, tak najednou se začneme chovat jak nějaký bachař z vězení nebo jak naštvaný trenér krasobruslení a říkáme si věty typu ty jsi úplně neschopná existence, nikdy nic nedokážeš a všichni to vědí. Proč jsme na sebe tak neuvěřitelně zlí? Psychologové přitom mají jasno a říkají, že laskavost k sobě samýmu neznamená, že se budeme litovat nebo se flákat. A naopak, tady ta tendence být sami k sobě krutí a mrskat sami sebe bičem nám vůbec nepomůže. Právě naopak potřebujeme být na sebe hodný, říct si OK, udělali jsme nějakou chybu, svět se netočí kolem toho jednoho trapasu, průšvihu, zítra je taky den. Tak se pojďte zamyslet, v čem jste k sobě takhle sami krutý, co byste ale nikdy neřekli vašim kamarádům? 724634634, no a pak si slíbíme, že už ty věty sami sobě nikdy neřekneme. Co vy na to? Za mě dobrý deal. Tak pojďte mi to napsat a pak to tady společně schodíme ze stolu někam do jámy minulosti, jo? A teď se taky podíváme trošku do minulosti, protože nás čeká Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and Beat. Ještě na chvilku letní vibe v tomhle počasí, jinak to nejde.

0: Ben Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To je song, u kterého můžete vykřičet všechny emoce a my teď na fajn jdem společně vykřičet věci, které sami sobě říkáte a které nejsou hezký, protože bychom to neměli dělat. A třeba Saška píše, že by napsala, že bychom si neměli říkat, že na něco nemáme nebo že něco nedáme. Že právě když si něco takového budeme namlouvat, tak to opravdu nedokážem. A že pokud nám to chce říct někdo jiný, tak ať nám to řekne, že to znamená, že je akorát nespokojený sám se sebou a chce nám snížit sebevědomí. Saška píše, cituju, nemá cenu na sebe být tvrdý tímhle způsobem, ba naopak, tvrdý ve smyslu hecnu se, jdu do toho. To mi přijde o dost lepší. A já souhlasím, takže Sašce děkuju za tuhle zprávu, to je za mě úplně skvělý mindset. No a pak tady zpráva od Michala. Michal píše, já vždycky říkám, pane bože, kdo mě pustil samotného mezi lidi, ale jinak si nadávám po svém. Místo to jsem ale pako si říkám, OK, tak ještě jednou a líp. No tak v tom případě už to není nadávání, to je přesně ten správný směr. Takže já jsem ráda, že jsme se všichni tady společně teď doufám naladili na tenhle mindset, že si nebudeme nadávat, ale naopak budeme se podporovat a motivovat, být lepší a jít do toho. Takže my za chvilku jdeme do dalších motivačních songů. Třeba Kamarád Be Mine, ne, že by to bylo vyloženě motivační, ale energický. Takže vás to nabije a zvládnete všechno, co dneska potřebujete zvládnout.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Bella Kay a song, který nejde jinak než milovat. I love it, I love it, I love it. Všichni vás varujou pořád před nějakýma jedovatýma houbama, když jdete sbírat, ale nikdo nám neřekl, že si máme dávat bacha, abychom neodpalili celý les. Pokud se o víkendu chystáte sbírat nějaký magický houby, tak mám pro vás zásadní varování. Dejte si bacha, na jaký magický houby narazíte. A teď vážně nemyslím takový ty houby, po kterých se vám začne točit celý svět a vidíte růžový jednorožce. Myslím tím kousky, po kterých můžete otočit na ruby půlku země koule. Protože to, co předvedl jeden houbař na Chomutovsku, to posouvá českou houbařskou vášeň do úplně jiný dimenze. Týpek totiž našel v lese granát. Granát. A místo toho, aby udělal to, co většina lidí, že by třeba zavolal policajty, zdrhal 100 metrů daleko, on ho s ledovým klidem zbalil, hodil si ho do košíčku mezi ostatní klousky suchou hřiby a donesl ho osobně na policejní stanici. Chápete tu scénu, co musela proběhnout na služebně? Pán tam v holinkách dojde, položí na stůl košík, říká: "Dobrý den, tady nesu smaženici, no a ještě tuhle zelenou věcičku s pojistkou." Stanici museli okamžitě evakuovat, na místo letěl pyrotechnik a i když se nakonec ukázal, že to byla jenom replika, ten reflex vzít nevybuchlou munici a jít s ní na procházku po městě, za mě to je naprostý úlet. Ale je to taky připomínka, že v lese se někdy dají najít zajímavé věci. Tak mi napište, stalo se vám někdy, že jste v lese našli něco zajímavého? Napište mi na 724634634. Ale teď mě teda napadá, že doufám, že mi nenapíšete třeba mrtvolu, to bychom asi zašli už úplně.

0: dnešní odpoledne si zlepšujete s Fajnem a také se Sombrem, který nám právě dohrává track Homewrecker. No ale naše téma je, jestli jste někdy v lese našli něco, co tam úplně tak nepatřilo. A koukám, že se to opravdu stalo. Třeba Tomáš píše, ahoj, jednou jsem šel na borůvky a našel jsem tam lednici. Tak to je dobrý, ne? Odejdete z lesa a místo košíku plného borůvek můžete mít lednici plnou borůvek. Víc místa kam sbírat. Manželka bude mít radost, za mě docela win-win situace. Teda záleží, v jakém ta lednice byla stavu a jestli jste se dívali dovnitř, protože když jsme se bavili o těch mrtvolách, tak aby tam nebylo něco takového. No, možná jsem viděla až moc kriminálních příběhů, pojďme od toho. Máme tady možná ještě vysvětlení toho, proč se v lese nacházel granát, píše Trézy. Ahoj, nenapadá mě nic, co bych v lese našel, ale k té replice granátu. Jestli to nebyl třeba pozůstatek filmu s Chrisem Hemsworthem, když tu točil film? Tak jestli Chris Hemsworth nechává takovýhle suvenýry? Možná by se mohl zamyslet nad tím, jestli radši nerozdávat podpisové kartičky, jako všechny ostatní celebrity. Ale pojďme zpátky k dobrý hudbě. Nás totiž čeká fakt skvělej song. Myslíte si, že bych vám někdy lhala? David Guetta, Si Gervais a Chris Willis, jejich Would I Lie to You? Tak to pojďte rozjet, já už tady tančím a chci vidět i vás. Teda slyšet, chápete?
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.

pokud máte už po práci a jste takhle v pátek na cestě někam na chatu, na víkend užívat si, tak tohle byl ideální soundtrack Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Ale i pro nás, co pracujeme, tak nás to ještě trošku popohnalo, ať to vydržíme. Ale pokud vám je po téhle vší práci na konci měsíce zbývá málo peněz, tak teď možná radši neposlouchejte. A nebo jo, slyšet to potřebujete. Protože některý lidi jsou schopní za měsíc utratit třeba 1,5 milionu. Třeba Separ. Tenhle slovenský rapper teď v rozhovoru přiznal, kolik peněz minimálně, zdůrazňuji slovo minimálně, potřebuje na svůj životní styl na jeden měsíc. A ta částka? 50 000. Ale ne korun. Ne korun. Euro. Víte, kolik je 50 000 euro v přepočtu na české koruny? To je 1 200 000. Na měsíc? Já to nedokážu vůbec jako vstřebat. Co to v tom rozpočtu je? Živí se pár tajně jako nějakou celou vesnici? Platí obecní osvětlení, dotuje místní fotbalový klub? Nebo sponzoruje všem babičkám obědy? Já fakt nevím. Chápu, že kromě repu podniká, investuje a zároveň fakt hodně vydělává, ale utratit 1 200 000 za měsíc jenom za to, abyste fungovali? Jasně, užívá si život naplno, to jo, ale asi bych to taky byla schopná utratit, ale no, pokud Separ v té vesnici přijímá ještě obyvatele, tak já se hlásím, klidně se odstěhuju na Slovensko.

0: Chase You Me. Když bych měla shrnout význam tohohle songu, tak je to vlastně to, že vám má být jedno, co si myslejí ostatní. Vy si prostě chcete užívat a my si rozhodně užívat chcem, že jo? Pátek je tady, náš nejoblíbenější den v týdnu většinou, tak si ho pojďme užít naplno a rozhodně zůstaňte tady, protože před náma další dvě hoďky fajn warm-upu s mojí maličkostí a rozjedem to naplno. Před náma třeba Damiano David, Tyet, McRae nebo taky Rugale. Samý dobrý jména, samý dobrý songy, takže za chviličku mezi tím nám jenom Adam zase poví, co se kde děje a pak jedeme bomby.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
3: Levels.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Výplaty v Česku zase povyrostly. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí vyskočila skoro na 52 000 korun. Jenže pozor, na tuhle částku pořád nedosáhnou zhruba 2/3 zaměstnanců. Reálný mzdy, to znamená výplaty očištěný o inflaci, jsou navíc pořád pod rekordem z roku 2021. Na základkách v New Yorku je zakázaný používat generativní AI. Zákaz se týká asi 600 000 žáků a platit bude zatím jen v průběhu letošního školního roku. Pro středoškoláky zákaz neplatí. Město pro ně ale zavede kurzy, kde se naučí, jak s umělou inteligencí správně pracovat. Zloději zkomplikovali přípravy na první velkou cenu F1 v Madridu. Z nového okruhu Madrink totiž ukradli přes 300 metrů kabelu a elektrického vedení. Krádež vyšetřuje španělská policie, ale závod, který se má jet už příští víkend, podle pořadatelů v ohrožení není.
8: Fajn.
9: Páteček, blázen svátku, blázen, nějak jsem se do toho zamotala, ale to vůbec nevadí, protože tady před náma je totální párty. Fajn Warm Up s Kristý, před náma další hoďka, která bude totálně nabitá. Zároveň vám řeknu, proč takovou jednu informaci, po který si možná začneme všichni vážit víc našich partnerů, který máme doma, teda všichni, který máte partnery doma, my ostatní si možná začneme vážit toho, že jsme single, což je taky dobrý. Takže za chvilku, teď už to ale pojďme odpálit prvním trackem. Damiano David, jeho Next Summer.

Rugale vám zpříjemnila páteční odpoledne songem Wishful Thinker. No já vám ho teď možná trošku zkazím. Zkuste si představit, že byste hned po příchodu domů dneska museli jít do výslechové místnosti. Nemusíte, že ne? No, vidíte, tak to nemáte doma tak hrozný. Představte si, že jeden týpek v Británii, Steve, má manželku, která trpí fakt extrémní žárlivostí. No a jak vypadá jejich běžný manželský rituál? Pokaždý, a tím myslím fakt pokaždý, když se Steve od někoť vrátí, ať už z práce nebo z nákupu, tak musí podstoupit test na detektoru lži. Chápete to? Vy přijdete domů z krámu s rohlíkama v ruce, sundáte si boty a místo otázky je: ahoj miláčku, jak ses měl, díky, že jsi nakoupil. Přijde: sedni si, a začne mu měřit tep a vznikne křížovej výslech. Díval ses na pokladní. Proč ti trvala cesta domů o 2 minuty dřív? A kdo byla ta ženská u regálu s jogurtama? A aby to jeho nebylo málo, tak kromě detektoru lži mu manželka zakazuje sledovat v televizi pořady, kde vystupují jiný ženy. A pravidelně mu taky lustruje veškerou elektroniku. Tak na co ten chlap kouká v té televizi? Asi jenom na chlapský fotbal, chápu, dobře, ale mě zajímá, co tam pořád ten chlap dělá, protože mně přijde, že v takovýhle vztahy přece nemůžou fungovat. To už přece je regulární stockholmský syndrom. Já si říkám, kdyby nás teď Steve mohl poslouchat, kdybych mluvila anglicky, tak bych mu řekla, ať normálně teď napíše do zpráv, jestli potřebuje pomoc. Ale místo toho nezbývá, než se zeptat vás, jestli jste někdy zažili nějakou takovouhle extrémní žárlivost, že vás to donutilo vzít nohy na ramena. Pojďme Steva inspirovat, i když nám asi nerozumí, asi nás neslyší, to přece není normální, ne? Napište mi, zažili jste někdy takhle extrémní žárlivost? 724-634-634, pojďte se mnou podělit, nasdílet mi vaše odstrašující případy a k tomu si dáme ale něco na uklidněnou. Harryho Stylese a jeho American Girls.

0: Catch Portugal The Man. To je totální pohodička v písničce s názvem Glide. Tady na Fajnu, ale pohodičku teď trošku rozvíříme, protože jsem se ptala, jestli jste někdy zažili fakt hodně žárlivýho partnera. Mám tady zprávu od Michaela. Měl jsem přítelkyni, který vadilo, když jsem byl doma, protože jsem měl pár holek jako spolubydlící, ale za mě je to zbytečná emoce. Když tě chce partner podvést, tak to udělá, ať ho hlídáš, jak chceš. A pod tohle se podepisu, taky to za mě moc nemá smysl, ale chápu, že někdy je těžký se té emoci ubránit. Ale to je asi rarita, že partnerka neměla ráda, když jsi byl doma. To je spíš podle mě netradiční. No a pak tady máme Michala, který píše: já žárlivky nepřitahuju, protože sám žárlivý ani náznakem nejsem, ale vzpomínám si, že jsem měl kámoše, jehož partnerka neuvěřitelně žárlila. Teda nechápu, na co žárlila, a on říkal, že to je důkaz její bezmezný lásky. Já mu na to odvětil, že je to jenom důkaz, že je blb. Tak, tímhle bych to uzavřela, to asi stačilo, děkuji, že jste to se mnou sdíleli, no a tím vzkazujeme i teda do Británie tomu týpkovi, že to, že ho manželka každý den vyslýchá, není úplně v pohodě, ale co my s tím naděláme? My si radši pojďme pokračovat tady v party. A feed Tovi Low je Heroes, to je totální party pecka, po který budete mít pocit, že všechno dokážete. Tak tenhle song už za chviličku tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: My name is Summer.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

vám takhle při pátečním odpolední už dochází energie, tak to právě zachránil Šimon Op svým songem Save My Soul. Tady na Fajnu 15.34 a když jsme u toho, jaký song vám dává pocit, že jste fakt hlavní postava, která zvládne všechno, totální superhrdina. Dneska totiž slaví narozeniny song od Alicia Keys, Girl on Fire. 14 let od tohodle songu a já si myslím, že to je přesně ten typ písničky, po který máte pocit, že fakt zvládnete všechno. Vyřešit pracovní problémy, dát si život do pohody, odpovědět na všechny zprávy, které ignorujete. A právě tenhle song Alicia napsala, když byla inspirovaná svým osobním životem, narozením syna, manželstvím. A to docela dává smysl. Jo, dává to smysl, dodávám to energii, že...

dokážete zvládnout všechno, vstát z postele, i když jste ještě před 30 vteřinama leželi a říkali jste si, že dneska ne. A někdy je ale úplně jedno, jestli ten song má text, který vám dodává tuhle energii. Důležitá je ta hudba, ta melodie, která vás rozproudí. Každý to má jinak. Tak mě zajímá, jaký song je to pro vás? Ten, který vám vždycky, který ve vás probudí zvíře, lva, který se žene do života naplno. Tak mi napište, jaký song je to pro vás? Třeba si ho taky pustíme, ale teď pojďme oslavit Alicia Keys a její Girl on Fire, 14 let od tohohle legendárního songu. Tak jdem zpívat a dodat si energii.

po disku mašiných Wonderful Life. Připomínka, že život je prostě krásný. Tady na Fajnu rozhodně. A zároveň tady teď probíráme písničky, které vám vždycky dodají dobrou energii. Tak se pojďme podívat na to, co píšete. Jedna ze zpráv tady zní Max Verstappen. Není podepsaná, ale vy víte, co to je za song. Jo, tady jsme se nedostali k té nejlepší pasáži, ale vy víte, co přijde. Za chviličku, jestli k tomu dojdem někdy. Je to tady. Chápu, to vám prostě dodá energii, ale u toho my se nezasekneme, protože tady další zpráva zní, mě probudí vždycky Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, kam tahle kombinace a jejich Despacito. Já si myslím, že tenhle track si zaslouží, abychom si ho připomněli, protože je fakt, že to vám vždycky dodá dobrou náladu. Takže za chvilku si ho pustíme, tady na Fajnu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lily Beatty.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

0: krásný song od Dua Kill It Love a jejich Tied Up. To vám trošku zlepšilo páteček. Teď vám ho možná zkazím, protože vám seberu víru v lidstvo, ale možná vám dodám sebevědomí. Před pár lety totiž proběhl v Americe Ofico průzkum o mléčných výrobcích. A teď se něčeho chytněte. 7% procent Američanů si myslí, zdůrazňuji dospělých Američanů, si myslí, že čokoládový mlíko pochází z hnědých krav. V přepočtu na celou populaci to dělá přes 16 milionů lidí, který reálně žijou v tom, že strakatá kráva dává normální polotučný a hnědá dojí hotový granko. A to ještě není všechno. Dalších skoro 50% respondentů přiznalo, že vlastně vůbec netuší, jak vzniká čokoládový mlíko. Kakao asi a cukr jim nic neříkají. Každopádně mě to připomnělo jeden legendární český rozhovor, o který se s váma musím podělit.
1: Když se řepkový olej vyrábí z řepky a slunečnicový ze slunečnic, z čeho se vyrábí dětský olej?
2: Tak to vůbec nevím.
1: A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý.
2: Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábělo z nějakých špatných věcí.
0: Protože logicky ne. Studentská pečeť se vyrábí ze studentů, čokoládový mlíko z hnědý stračeny.

0: Farna, její překrásný song Perpetuum Mobile nám dohrál na fajnu. Já doufám, že vy se dneska jako Perpetuum Mobile necítíte, a pokud jo, tak už je čas to sklidnit. Máme čtvrtou hodinu, páteček, pohodička, a my se přesouváme do naší poslední společné hoďky tady na fajnu. Tak to pojďme rozjet, ještě z posledního vytancovat, co máte v sobě. Tonzena, její Dance Monkey, to je jeden z tracků, který si zahrajeme za chviličku. Takže šup, rozcvičit se, chci vás vidět tančit tady na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Co to zas popájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Falešnej synovec stáhnul seniory o skoro 5 milionů ve zlatě. Když jim podvodník zavolal, tvrdil, že jeho syn způsobil vážnou nehodu a potřebuje pro něj peníze na kauci. Senioři neměli dostatečné množství v hotovosti a tak mu nabídli investiční zlato. Policie teď zlato hledá a obrátila se na výkupny drahých kovů. Vedra pomalu ustupujou a střídá je nastupující houbařská sezóna. Po deštích se podle meteorologů podmínky pro houby výrazně zlepšily, a to hlavně v Čechách. Největší šance jsou teď v horách a podhůří. Na Moravě a ve Slezsku je to zatím slabší. Svejch rovnátek se už hodně chtěla zbavit 14-letá holka z Německa. Doktorka jí vysvětlovala, že nakonec léčby je brzo. Školačka ale vytáhla nůž a začala jí vyhrožovat. Typka sice utekla dřív, než dorazila policie, ta ji teď ale dál vyšetřuje kvůli nebezpečnému vyhrožování.
7: Fajn.
8: Páteční odpoledne, pátek znamená, že blázni mají svátek, což je ideální den pro nás, takže to pojďme pořádně využít, pojďme si to užít, jak jsem říkala, budem tančit, takže doufám, že už jste ready. První track, kterým to odpálíme, je na cestě. Tones and I, Dance Monkey, takže doufám, že všichni budete tančit jako opečky, jo, jdem na to.

Chemical Brothers trošku zas rozproudili atmosféru s jejich songem Go. Tady na Fajnu 16.11, za náma první školní týden a pokud jste taky cítili tu bolest z toho, že léto skončilo a musíte zpátky do režimu, nejste v tom sami. Na jedný základce v Hořicích to ale posunuli na hodně jiný level, tam žáci svoji frustraci z návratu do lavic vzali doslova. Vedení školy týden před začátkem samozřejmě všechno připravilo, leštilo podlahy, no a hned druhý den školy, hádejte, totální demolice toalet. Někdo tam narval do záchodový mísy úplně všechno, co mu přišlo pod oči. Obří pokojovou kytku i s hlínou, i s květináčem, do druhého záchodu zahučela celá štětka i s nádobkou, no a ve dveřích zůstaly díry po pěstích, jak z nějakého akčňáku. Tam někdo doslova vybíjel frustraci. Já chápu, že návrat do lavic bolí, ale vyhlásit válku keramice hned 2. září, docela slušný extrém. I když ruku na srdce, kdo z nás byl ve škole svatý? Já jsem si jenom vzpomněla na story, kdy moji spolužáci měli pocit, že takový ty dlouhý zářivky, který jsme měli ve světlech, vypadají jako svítící meče ze Star Wars. No a když se zrovna nechali omylem opraváři na lavici, tak toho samozřejmě spolužáci hned využili, spustili vesmírnou bitvu, megagalaktickou bitvu a potom samozřejmě se ty zářivky rozbily. My jsme je podle mě narvali za nějaký skřínky. Doteď si myslím, že tam leží jako tichý svědectví téhle vesmírné války. Takže mě to přivádí k otázce, co nejhoršího jste ve škole vyvedli vy, ať odvedeme pozornost ode mě a od mých spolužáků. Co nejhoršího jste ve škole vyvedli vy? Napište mi na 724-634-634, protože nikdo z nás nebyl svatý. Já to vím, tak se mi pojďte přiznat, pojďte to se mnou sdílet, zavzpomínat a k tomu si pustíme Sombra a jeho 12 to 12.

0: páteční odpolední desert svačinka naservírovaná v podobě Kelina a Sofiana, jejich pistácie, tady na Fajnu. No a po prvním týdnu školy musíme samozřejmě probrat nějaký školní zážitky, takže my tady teď na Fajnu řešíme, co nejhoršího jste kdy ve škole vyvedli. A mám tady zprávu od Helči, která píše: Ahoj, my jsme se spolužáky na střední před závěrečnýma zkouškama zdolali asi 4 flašky vína. Odehrávalo se to v klučičích šatnách, no a kam bys schovala ve škole flašky? Přece za skřínky. A myslím, že tam ty flašky jsou dodnes. Nejvtipnější bylo, že odpoledne nám při slavnostním vyhlášení dali učitelky na přípitek nealko bohemku, prý abychom se neopili. Kdyby jenom tušili. To teda jo, to je jenom kdyby tušili. A pak mě ještě pobavila zpráva od Sazíka. Ten píše: Ahoj, když jsme měli psát velký testy, tak jsme měli ve škole takovou starou tabuli, která měla vzadu takový závaží. A ono, když se to závaží dalo nahoru a potom rychle dolů, tak se strhlo a shodou okolností muselo být vyučování přerušeno z důvodu toho, že nám školník musel opravit tabuli. Tak po téhle zprávě akorát nevím, jestli doufat, že neposlouchají žádný vyučující, který by teď na tenhle trik mohli přijít, anebo doufat, že neposlouchají žádní školou povinní, kteří by tenhle trik mohli využívat. Ať tak či tak, jo, je to tady na vás, na Sazíka, který nám tuhle zprávu napsal. Já za to nemůžu. Děkuji, že jste to se mnou sdíleli, hezky jsme zavzpomínali, možná někomu dodali inspiraci. A pojďme zase zpět k hudbě. Sky Newman, FU and UF. Tenhle song za chviličku, tady na Fajnu.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
9: Yeso!
8: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
15: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
14: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Miluju tenhle song Shouse Love Tonight. Písnička, kde se zpívá, že všechno, co dneska večer potřebujeme, je něčí láska. Ale víte, co potřebujeme? Aby nám internet přestal tu lásku kazit. Sedíte v kavárně nebo stojíte na zastávce, přeskočí mezi váma jiskra a po dlouhých měsících seberete konečně odvahu udělat tu věc naživo, říct si o číslo. Žádný Tinder, žádný filtry, prostě chemie v realitě. Najednou máte pocit, že jste vyhráli život, přijdete domů, jste nadšený, máte radost, pošlete tomu člověku zprávu, ahoj, byl to fajn, nezajdem někam, no a z druhé strany dostanete ticho, ignor. Hrobovej klid. No a internet proto samozřejmě vymyslel nějaký nový termín, říká se tomu dial toning. A znamená to, že vám ten člověk sice to číslo dá, tváří se u toho, že vlastně je všechno v pohodě, usmívá se, ale dělá to jenom proto, že je moc velký srap, aby vám do očí řekl, hele, pardon, já nemám zájem, jo, anebo pak přichází teda druhá výmluva, kdy se vymluvíte na to, že někoho máte, i když nikoho nemáte, mluvím ze zkušenosti kamarádek, rozhodně ne ze svý, ale mně přijde šílený, že s těmahle přiblblejma randícíma nálepkama si fakt musíme kazit úplně všechno. I to jediné, co na celém seznamování ještě může být normální, a to seznamování v realitě. Vždyť je to o tolik lepší, než se seznamovat přes internet, přes obrazovky. V realitě to má to kouzlo, ale teď, aby se člověk bál naživo ten krok udělat, protože si řekne, aha, on mi to číslo dá určitě jenom z lítosti.

že mi neumí říct ne a doma mi ani neodepíše. Prosím vás, neřiďte se tímhle. Vůbec si z toho neberte žádný příklad. Právě naopak, naživo je to nejlepší. A pokud vy jste se někdy odhodlali udělat to naživo, zeptat se na kontakt, na číslo, tak za prvé klobouček a za druhé chci vědět, jak to dopadlo. Napište mi, jestli jste to někdy udělali, zeptali se naživo na ulici někoho na číslo, tak mi napište na 724-634-634, aby bylo jasno, není to moje číslo, je to číslo do rádia, ale napište mi, jestli jste někdy někoho takhle naživo požádali o kontakt, tak mi napište a napište i, jak to dopadlo. Jo, to je důležitá součást příběhu. Teď už ale Tiffany Iris, její Vertigo.

0: Fast Boy Clock Clock Born Again, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, a probíráme, jestli jste někdy někomu dali svoje číslo, teda naopak, jestli jste někdy od někoho získali číslo nebo kontakt na veřejnosti a jak to dopadlo. Prostě seznámení naživo. Pobavila mě Klárka. Klárka píše, jednou jsem v obchodě oslovila týpka u zeleniny, protože měl boží bundu a líbil se mi. Říká mu, ahoj, ráda bych se seznámila, nedáme někdy kafe? On se otočil a byl to můj bývalý dějepisář ze střední. Takhle rychle jsem ještě obchod neopustila. Klára. Kláry, chápu, to musela být zvláštní situace, ale nebojte, máme tady i happy end. Happy end z fitka, to posílá Lucka. Lucka píše, ahoj, já jsem sebrala odvahu ve fitku a šla jsem za klukem, co cvičil vedle mě. Číslo mi dal, i když zrudnul, ale dneska spolu bydlíme a máme psa, takže odvahu lidi, funguje to. Líbí se mi, že to můžeme zakončit takhle happy endem, hezkým příběhem, a zároveň, že Lucka tam i napsala tu motivaci. Jo, jděte do toho, nemáte co ztratit, to je podle mě nejdůležitější. Vždycky tomu dát šanci. Jak říkala Dolly Parton, nemůžete vyhrát souboj, do kterého ani nenastoupíte. Takže vždycky je důležitý to minimálně zkusit. Tak, to jsme si pověděli a za chvilku další track. Dua Lipa, Houdini, tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia, a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Digi.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Vampala, Genie, jejich Drákula, song, ve kterém se zpívá, že máte utíkat před sluncem jako Drákula. Já doufám, že vy utíkat nebudete, protože je víkend před náma. No a zároveň to byl jeden z posledních songů, který jsme si pustili. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Není už to trošku ohraný? Není, já si nemůžu pomoct, protože ten čas fakt běží rychle, když se člověk dobře baví a já doufám, že vy jste se bavili a taky doufám, že se budete bavit i celý víkend. I když vám přeju, aby ten víkend neutekl tak neúprosně rychle, jako vždycky utíká, ale s tím bohužel nic nezmůžu. Takže ho využijte na max, užijte si, že ještě pořád máme docela hezký letní počasí, dalo by se to tak asi říct, takže si užijte ty dva dny, slyším se zase příští týden od pondělka do pátku, jako vždycky na značkách. Teď už ale Jindra Žampa, Hoďka s váma a potom Soňa. Dneska nabitej program, takže 100% zůstaňte na fajnu. Pokud se chystáte o víkendu na houby, tak bacha na to, aby tam někde nebyly granáty. O tom jsme si ale dneska už řekli. Já se s váma loučím, nechám tady ušet bomby Žampu a ode mě poslední song. Lady Gaga, The Dead Dance. Teď jsem si uvědomila, že přezdívka Žampa zní trochu jako žumpa. To je hodně blbý. Tak prostě Žampik je tady. Mějte se krásně, bye babes!

0: To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamů.
0: To nejlepší z TikToku.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
0: Tak Mironet, klikni dvakrát!
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Fine Drive.
7: Fine.
6: Fine Drive.
7: Jindra Žampa.
6: Jindra Žampa.
8: OK, 17. hodina odbyla, startuje páteční Fine Drive. Před náma je společná nabitá hodinka. Je páteček, tak to rozjedem do plnej. Za chvíli se podíváme na to, kam může vést taková pravá sourozenecká hádka. Do té doby Kaigo a Ray, Where's My Husband? Právě teď, na Fajnu.

Kygo a Khaled, Save My Love, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Za Mikem je Jindra a lidi, tohle je asi nejvíc vyhrocená hádka o jídlo, jakou dneska uslyšíte. Pánové, sourozenci, bráchové se totiž nepohádali o peníze nebo o ženskou, ale o to, čí enchilada spálí víc. A jeden z nich to bohužel vydržel pistolí. Stalo se to v Novém Mexiku, dva bráchové, jednomu 22, druhému 25, se začali hádat právě kvůli tomu, jak moc páliví jejich enchilada jsou. Hádka postupně přerostla ve fyzický konflikt a starší z bratrů odešel. A podle policie ho ten druhej následně vytáhl pistoli a několikrát na něj vystřelil. 25-letý borec na místě zemřel a podezřelej se pak sám přihlásil na policii a čelí obvinění z vraždy kvůli tomu, že se hádal o to, že jeho enchilada je víc pálivější než jeho bráchy. Naprostej úlet. Každopádně zajímají mě vaše sourozenecké hádky. Doufám, že nic takového jste nezažili ani nezažijete. Napište mi, kvůli jaký kravině jste se doma se sékrou nebo bráchou úplně nejvíc vyhrotili a bylo to naprosto zbytečný. 724 634 634.

0: Posloucháte Fajn v pátoček 4. září a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady sourozenecký hádky a kvůli jaký kravině jste se naposledy se ségrou nebo s bráchou totálně pohádali. Tady Lucka mi napsala, pohádali jsme se ségrou o poslední jogurt v lednici. Ani jedna ho nakonec nesnědla, protože jsme se urazili. Tak to naprosto miluju. Matěj napsal, brácha mi vzal nabíječku a vrátil jí o hodinu později. Dodnes mu to připomínám. To jo, taková věc se musí připomínat. Do třetice napsala Klárka, se ségrou jsme se pohádali, protože mi sedla na postel v oblečení, ve kterém byla venku. Pro mě konec světa. Ty kráso, tak mě by si asi nechtěla za bráchu. Fine Drive.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
9: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
10: Sleduj Fajn na Instagramu.

0: Pride.
1: Felix Jen a G-Heart Pride, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Tohle to je Fine Drive a lidi tuhle situaci rozhodně znáte. Někdo vám dá svoje číslo, vy si řeknete, jo, ozveme se, a pak se rozhodnete, že se vlastně nikdy neozvete. A tomuhle se teď už neříká ghosting, ale má to nový název, který se jmenuje dial tuning. Jde o situaci, kdy někomu dáte svoje telefonní číslo, ale ve skutečnosti vůbec nemáte v plánu pokračovat v kontaktu. Takže se vám nechce člověka přímo odmítnout, je vám trapný říct, hele kámo, nemám úplně zájem, anebo prostě v tu chvíli nechcete řešit takovou tu nepříjemnou konfrontaci, takovou tu nepříjemnou situaci, takže místo toho číslo vezmete, ale už se nikdy neozvete. Rozdíl oproti ghostingu je prej hlavně v tom, že ghosting přichází až ve chvíli, kdy už mezi vámi nějaká komunikace probíhá. U dial tuningu kontakt vlastně pořádně ani nezačal. A teď upřímně, hele, stalo se vám někdy, že jste někomu dali číslo jenom proto, abyste nemuseli říct, ne kámo, nemám zájem. Přiznejte se a napište mi to na 724 634 634. Vždycky, no, vždycky fresh.

0: a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady novou formu ghostingu. A to, že když dáte někomu svoje číslo, ale už se nikdy neplánujete ozvat, tak se tomu nově říká dial toning. Nový způsob ignorace, kde vlastně ještě žádná konverzace neproběhla. Ptal jsem se, abyste mi upřímně napsali, jestli jste někdy něco takového udělali. Lucka mi napsala, potkala jsem kluka na kurzu, dali jsme si čísla, napsala jsem mu ahoj a on už nikdy neodpověděl. Od té doby se mi vyhýbá. Ajajajajaj, tak to asi nebude příjemný příští kurz, ale tomu se tím moc vyhnout nebude moc. Pak tady máme od Péti zprávu, dala mi číslo, domluvili jsme se dokonce, kde se sejdem, pak jsem se zeptal, jestli jí vyhovuje 9 večer a úplný ticho, přitom mě pořád sleduje na Instagramu. Tak třeba dělá jenom důležitou a ještě se ozve do třetice. Tady napsal Lukáš a ten napsal, dal jsem holce svoje číslo, řekla, že se ozve později. Čekal jsem, že už nikdy nenapíše. Pak se po 4 dnech fakt ozvala a po mojí odpovědi zase přestala reagovat. No tak tomu se říká právě ten zmíněný ghosting, kámo. Fine Drive.
1: Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

do domu, já do domu. Lidi, tak ta společná hodinka opravdu utekla jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou. Jste naprostý božani, já vás prostě miluju. Páteční hodinka je za náma, ale s fajnem zůstaňte, protože teď mě tady za majkem vystřídá Soňa a její New Music Show. Dejte si s ní dvouhodinovku nálože těch největších bangrů, který dneska vyšly v New Music Friday. Věřím, že to bude stát za to. A my se slyšíme zase v pondělí od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Vždycky se

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Izomat stavebniny.
10: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
2: Vždycky hot.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Počúvate Fajn, no a v New Music Show si vždycky predstavujeme nové releasy. A dneska dvaja z našich Next Generation vydali dva spoločné songy. Takže ja som si do štúdia pozvala Joshua. Tak čau Joshua, poď sa nám prosím trošku predstaviť a poď nám predstaviť aj tieto hudobné novinky.
1: Takže čau, ja som Joshua Karen, muziku za pozvání. Som spievák česko-irskej, multiinstrumentalista, hraju na kytaru a s mojí kapelou už hrajem 2 roky po celé republice a plánujeme naše první evropský turné. Jak jsi správně řekla, vychází nám song s Kajou Mother's Eyes x Chaos, je to double single. Je tam zajímavá story, která nás spojuje, byli jsme na songwriting campu v Amsterdamu a jeden večer, když už jsme měli odvedenou práci, tak jsme si sedli do pokoje a asi v 9 ráno vyšel song Mother's Eyes, který jsme napsali spolu a rozhodli jsme se opak, že ho nahráme. Jeli jsme do Berlína ho nahrát, byli jsme tam 2 dny, jsme tam strávili nahráváním a pak jsme o měsíc později letěli do Dublinu, kde jsme natočili videoklip na to. A Kaja se hrozně líbila jedna songa, kterou mám na mém předešlém albu, která se jmenuje Chaos. A mě napadlo, že proč neudělat rovnou double single z toho a pozvat jí na feature. Takže jsme pak u Ronyho Enečka ve studiu, který produkoval celou desku Evy Farny, tak jsme pak nahráli i druhou verzi Chaosu, která pak vychází na tom celém double singlu, takže nám vyšly 2 písničky spolu a je to už teďko na Spotify, Apple Music, všude možně.
0: Yes, tak víš co, pojďme si to rovno pustit. Pojďme na to.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Karlových Varech staré roli za 2 miliony 999 tisíc korun. Chalupa v Protivíně u Písku za 2 miliony 970 tisíc. Ovocný sad v Hostišové u Zlína za 1 215 200 korun. Pole v Hostišové za 450 tisíc. A les v Hostišové na Zlínsku za 131 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Vždycky fresh.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Fajn. Vždycky hot.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Co teď posloucháš?

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: All the hits.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio. Club.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: I'm Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdravíte, Victor Telagio a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku Pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Back to the hits. Fine. Vždycky hot.

religion. I said, can you feel it?